0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Líbilo se ti to?
4: Jsem po tobě celá nažhavená.
3: Tak počkej ještě na večer.
4: Jaký večer? Vstává se snad ráno?
3: Ráno.
4: No tak vstávej.
3: Počkej, ty myslíš toho mýho bambána, co? Pro tu svoji bembeřici.
4: Jakýho bambána?
3: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
4: No René. No Randy. René.
3: Pro tu svoji bembeřici.
4: Máš tátovej pomoc bam... se stromečkem.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat majzlík. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pánbůh rozmyslel.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí, protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral k pochcel a poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel, byla by naše armáda za chvíli bez čeho, byla by bez velitelů. Kdyby se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožar držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec legra.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.

0: Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
3: To je pravda, díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
1: Klaxon troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrát.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Utiku, senzační film. Rumunský. Máš lístek? To musíš vidět. Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil. Tu máš, ať nezmeškáš žurnál. Oblíka, jo, ne, jdeme, pojď. Je to trochu cestopisný a trochu erotický. No, já bych na to šel ještě jednou, ale nemůžu, musím se koukat na besedu o hovězím dobytku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, počkej, zastav, zastav. Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj. Já tě znám. Ty mě neznáš?
2: Bohužel, já si nepamatuju.
1: Jak nepamatuju? Ne. No, pojď. Napijem se, já si panáka, pojď. Ne. Pojď samozřejmě.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
1: Nebemněš, jak mám taxík a tak stále pojedem.
2: Je mě líto, ale
1: vypojď nás, pospíchám. Vypojď nás.
3: Dobře.
1: Pojď taxíkem, jde samozřejmě.
2: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
1: Kájo, nebrni, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje.
2: Pojďte,
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Co je to tady za hnusnou máničku?
4: Myslíš Gagarinova bratra?
1: Rock Rádio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zanek, vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijala na brigádní výpomoc.
2: Teda Jasánek, jako svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhu riteli. Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Měli jsme aspoň auťák. Teď máme starou Belu.
3: Pořád lepší, než být v base.
2: Stejně nás nemůžou zavřít. I kdyby to všecko prasklo.
3: A co polepšovna?
2: Polepšovna.
3: Na starý kolena se nechat pohlavkovat?
2: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
3: Vilma s tebou čeká dítě? Že Bůh, to jsi to zavařil.
4: Počkej, počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
2: Zamoži, trní si novou dětku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Proměnlivá oblačnost, již jen lokální možnost přehánky zhruba 30%, ráno ojedinělý výskyt mlhy, maximální denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Krásné brzké nedělní ráno vám z Rock Rádia přeje Martin Melicher. My máme 11. října 6.59, ať už vás takhle brzo ráno donutilo vstát cokoliv, tak vám držím palce do nového dne. Nebudu to zdržovat, pokračujeme hezky takhle po ránu. Judas Priest, My Chemical Romance, anebo Patti Smith, Because the Night.

kapela Alice. Ani náhodou z roku 91. No a my pomalu pokračujeme. Mám tady Linkin Park, What I've Done, Pretty Maids a nebo Guns N' Roses a jejich občanskou válku Civil War, taky shodou okolností z roku 91, takže to je, jak jistě víte, můj oblíbený ročník rockové muziky, tak proč ne s ním začít.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

Škvor, soběvěrnej z roku 2023. Rokeři, my máme nějakých 7.36 brzký ráno v neděli. Doufám, že se máte dobře, ať už dneska máte v plánu cokoliv, pokud jste v práci, doufám, že vás to baví. No a my si dáme Arcane, Black Label Society anebo Rolling Stones.

0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz
1: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: počasí.
1: Proměnlivá oblačnost, už jen lokální možnost přehánky, ráno ojedinělý výskyt mlh, maximální denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher, váš moderátor a průvodce rokovou muzikou dneska celý dopoledne. Jsem tady při neděli dneska až do jedný, máme teďko 8 hodinou raní, máme 11.10. Svátek má Andrej, takže pokud nějakého takového rockera znáte, opakuju rockera, tak mu určitě můžete popřát něco dobrýho k svátku a poslat i píseň na přání, protože si dáme teďko song na přání už za chvíli, tak pište do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song Pop Evil, Iron Maiden nebo Valda Gang už teďko na Rock Rádiu.

Bon Jovi, It's My Life na Rock Radio s Martinem. My teďko máme píseň na přání na pořadu a děkuju moc všem, co píšete do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song. Já tady už mám zprávu od Janči. Janča je dneska celý den v práci, chtěla by Blackstone Cherry, White Trash Millionaire pro všechny, co i na neděli musí makat. Já tě zdravím, Jančo, všechny, co musíte makat, samozřejmě taky. Blackstone Cherry už za chvíli tady na Rock Radio, no a nebojte se, na koho se nedostalo. Každou druhou hodinu o svátku a o víkendu jedna píseň podle vás.

Znáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Breakthrough. Od kapely Queen, no a samozřejmě Freddie Mercury jako frontman téhle úžasný kapely. Jeho hlas nezaměnitelný, věc z roku 89. Já vás zdravím z Rock Rádia, máme 8.35. Doufám, že se máte dobře takhle při ránu. Na kovárně v Bráníku určitě, od Tří sester, to si pustíme, Evanescence, anebo Rammstein, Links, Zwei, Drei, Vier. Doufám, že mi Duolingo s tou výslovností německou pomohlo. Tohle je věc z roku 2001, tak pojďme si to společně užít.
1: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz
1: Rock Radio.

Oda. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Proměnlivá oblačnost, je jen lokální možnost přehánky. Ráno ojediněl výskyt mlhy, maximální denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher, já jsem ve studiu v Praze, koukám tady ven, máme tak všelijak, doufám, že vy máte nádherný den, ať už dneska plánujete cokoliv, vejlet, bejt jenom doma, anebo makat. Teďko tady pro vás mám Nirvánu, Enter Shikaria nebo Limp Bizkit, no a pak vás pozvu na nějaký ten koncert, pokud nemáte co dělat dneska večer před pracovním týdnem, tak určitě od Rock Rádia neodcházejte.

0: Tu blatanka Fénix bez křídel na Rock Rádiu s Martinem. Máme 9.16 a já jsem vás chtěl pozvat na nějaký ten koncert, konkrétně na koncert v Éteru Rock Rádia, rockovej živák, protože každou neděli od 7 do 8 hrajeme jednu živáckou desku, jednu živáckou nahrávku a zvětšněnou právě takhle nepřerušovaně a bez keců od 7 do 8 před tím pracovním týdnem. A v neděli 11. října dneska večer se podíváme na kapelu Blaze, konkrétně z Live As It Gets nahrávka. Úžasná věc. Kapela Blaze, kterou tady tak často nehraje, myslím si, krásný zpříjemnění toho konce víkendu. My teďko ale pokračujeme. Boston, Five Finger Death Punch, anebo Within Temptation, Stereo, Paradise.
1: Rock Radio, Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock

M nebo na radia.cz. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Jiné kafe, vzpomínky na budoucnost. A z roku 2003, ano, to byla naše bratě ze Slovenska, 9.36 na Rock Radio s Martinem. Dneska máme 11.10, doufám, že se máte dobře. Já jsem tady ve studiu v Praze, koukám ven, nemáme úplně nejlíp samozřejmě, trošku se nám ochladilo oproti minulýmu týdnu, ale myslím si, že to pořád je v pohodě. Vypsaná fixa, Architects, anebo Him, Join Me, jenom z mála vyjmenovaných, co nás čeká do posledního bloku v hodině. No a samozřejmě mám pro vás třeba i Europe a jejich Carrie.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: počasí.
1: Proměnlivá oblačnost, je jen lokální možnost přehánky zhruba 30%. Ráno stále ojediněle výskyt mlh. Maximální denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Radia vás zdraví Martin Melicher, máme za pár vteřin 10. dopolední v neděli 11.10. Dneska má svátek Andrej, takže pokud nějakého takového rockera znáte, a tím ještě jednou opakuju, Andreje rockera znáte, tak mu určitě popřejte něco k svátku. Dáme si teďko píseň na přání, pošlete mi nějakou zprávu do Messengeru Rock Radia, napište si o svůj oblíbený song a pošlete to komukoli budete chtít. All Time Low, Red Hot Chili Peppers, ano, Proteus, bude nás slyšet a hned potom píseň podle vás.

Scorpions, You and I. Na Rock Rádiu s Martinem. My máme teďko píseň na přání, já se tady koukám do Messengeru Rock Rádia a mám tady zprávu od Janči. Ahoj ke všem do rádia, přeji klidnou neděli. Přála bych si zahrát Velvet Revolver, jakoukoliv skladbu od nich, pro Pavla za včerejší den, který mě připravil k mým narozeninám. Díky moc. Já moc, Jančo, děkuju tobě, opožděně teda všechno nejlepší i právě tobě, ano. Velvet Revolver tady mám tady Grave Dancer z roku 2007, doufám, že se ti tahle píseň líbí, tak to je ještě můj dárek takhle k narozeninám. No a rokeři, nebojte se, na koho se nedostalo za další 2 hodiny. Další píseň na přání.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days je do 18. října.
1: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Další rok je za náma a Rock Radio oslaví plnoletost. 18 let vás zásobujeme slušným rokem a to je třeba řádně oslavit letos. 18 dny si zaslouží pořádný mejdan a tak jsme se posunuli z Plzně do větších prostor, konkrétně do Zlína, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datard. Těšte se na tváře Rock Radia, já tam budu taky, slušní rockerky, křest kalendářů a hlavně tři skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání. No a jak bývá tradicí, tak my vám to nebudeme prozrazovat, jaký kapely zahrajou. Vy se ale můžete podívat na rockovýradio.cz, na naší grafiku a myslím si, že z toho vy všímavější dokážete vydedukovat, který tři kapely zahrajou. Samozřejmě příští týden se můžete těšit na kalendář se slušnýma rockerkama a kalendáře Rock Radia sice oficiálně pochříme až na narozeninách a do prodeje půjdou 9. listopadu, ale pokud už se nemůžete dočkat, mrkněte na naše socky a taky na slušný, do slušný party na rockovýradio.cz. Čeká tam na vás totiž překvapení. Každopádně teďko budou lístky už za 890, v listopadu za 990, takže s nákupem určitě neváhejte.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a my pokračujeme Def Leppard, Stone Sour nebo Linkin Park.

0: Rock Radio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost je jen lokální možnost přehánky, teď už by neměly být ani mlhy. Maximální denní teploty 9 až 13 stupňů nad nulou.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher, já jsem ve studiu v Praze, no a vy samozřejmě posloucháte Rock Rádio, pořádnou rockovou muziku, jako Toma Pettyho, Hardcore Superstar nebo Offspring, jenom takhle na začátek. Já jsem tady pro vás dneska až do jedný, to znamená ještě času dost, písně na přání budou taky, no a já vás pozvalu na nějaký ten koncert, protože to si budem, léto je sice za náma, ale koncertů je mnoho, tak vám aspoň můžu dát nějaký tipy, kam se podívat.

0: Škabát. Stará Lů z roku 2003. No a Kabáti včerejškem zakončili turné ještě na naší půdě v České republice 10.10. zahráli v Brně. Teďko jedou do Slovenska, na Slovensko samozřejmě za našema Bratias 13.10., 15.10., 17. má tam x koncertů a vracejí se potom 24. na konci měsíce do Zlína. Samozřejmě tam bude i oslava Rock Rádia, ale to už jsem vám zmiňoval, běžte na rockovýradio.cz. Kdybyste chtěli určitě na Kabáty, tak můžete, jak říkám, na naší půdě zpátky 24.10., 27.10. v Ostravě a 29. ještě stihnou Prostějov. My teďko pokračujeme, mám tady Miroš Majdu, Van Halen anebo Guns N' Roses na Kino Heaven's Door.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

Miroš Majda Lavina z letoška. Chtěl jsem to použít jako oslý můstek, jakože taková sportovní píseň, což není vůbec, ale chtěl jsem mluvit o sportu, takže o sportu budu mluvit. O sportu konkrétně, o F1, o Formule 1. Kdo sledujete samozřejmě závody, tak víte, že včera proběhl sprint v Singapuru, který vyhrál Max Verstappen a potom se kvalifikoval na první pozici na dnešní závod, který bude od 2 odpoledne. Jezdí se tam noční závod, takže u nás samozřejmě dobrý, ale oni už tam budou mít opravdu tmu. Sprint se jel ještě brzo ráno u nás, to znamená, že i oni tam měli světlo. Jak bude na začátku sestava? Max Verstappen na první, Leclerc na druhým, Hamilton na třetím, Ferrari se začíná trošku dařit a Kimi Antonelli je na čtvrtý pozici. My teďko pokračujeme, dáme si Dana Landu, Metallicu anebo Spin Doctors, Two Princes, rokeři. Užívejte posledních 20 minut dopoledne.

flower falls. Grass still withers and the flower falls.

bezmocí otroků. Pouta schovává občan svobodný, klopí zrak k zemi.

je všechno v pořádku v tom našem okolí. Pod teplou peřinou dobře se chrý. Co bolí druhé, nás přece nebolí.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: počasí.
1: Proměnlivá oblačnost je jen lokální možnost přehánky zhruba 30%. Každopádně maximální denní teploty o 9 až 13 stupňů Celsia. Tohle jsem vám chtěl říct z počasí.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Rockeři, jsem rád, že posloucháte Rock Radio, snad to pro mě teďko v tomhle vstupu bude lepší než v tom počasí. Máme tady My Chemical Romance, Rammstein anebo Aleš Brychta, Výlet do Bájí. Já se v téhle hodině s váma už budu muset rozloučit, protože přijde někdo jiný za mě. A vy budete moc mít šanci uhodnout, kdo to je. Pište si na Messenger Rock Radio svůj oblíbený song. Za chvíli si dáme píseň na přání, a věc podle vás, já vzkážu. Nebo já, možná ten někdo jiný. No uvidíme, schválně budete moc hádat, kdo to je. Jak už jsem sliboval, Aleš Brychta, Výlet do Bájí.

0: Posloucháte Wasted Years od Iron Maiden a to vám pustil Martin, váš moderátor na Rock Rádiu. My máme píseň na přání, já jsem vám sliboval, že už tady za dveřma někoho mám, někoho, koho dobře určitě důvěrně tady o víkendu znáte a že vám přečte právě, kdo si co napsal o píseň na přání. Tak dotyčný může začít mluvit?
1: Napsala nám Anička, ahoj všem do studia, můžu poprosit o nějaký ty Def Leppardy pro lepší den?
0: Lepší den, Def Leppardy. Já tě zdravím, Aničko, a jestli pak rockeři tušíte, kdo tady se mnou ve studiu sedí, je to nikdo jiný než...
1: Kája.
0: Ano, je to tak, je to Kája, víkendová moderátorka tady pro vás celý odpoledne. Čau, jak se máš?
1: Čau, mám se skvěle, jak se máš ty?
0: Mega dobře, obzvlášť teďko, když zahraju Def Leppard, Animal, úžasná věc, rockeři, my si teďko tuhle hodinu trošku už rozdělíme, jinak Kája je pro vás tady celý odpoledne, těšíš se, předpokládám.
1: Extrémně, kor, když ještě máme takovýhle počasí podzimní.
0: Nádherný počasí, rockeři, užívejte zbytek neděle. No, teď už si dáme.
1: Meatloaf, Gamma Ray, Arakainy nebo Def Leppard, ech, Animal.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Tak to jsou Meatloaf a jich I would do anything for love. Taky bych udělala všechno pro lásku. A jak už asi tušíte, tak nejsem Martin Melicher, ale jsem Kaja Klímová, vaše průvodkyně rokovým nedělním odpolednem. Do konce hodiny Oasis, Disturb nebo Nirvana.

0: Radio. Počasí.
1: Dneska čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se vyskytnou místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle. Dneska nejvyšší teploty až 15 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Zdravíčko, moje milí, máme jednu hodinu, jednu minutu k tomu a za mikrofonem vás zdraví Kája Klímová. Doufám, že se všichni máte skvěle takhle při neděli a že užíváte ještě stále volna. Pokud jste v práci, tak myslete na to vychlazený pivečko, který na vás čeká. V téhle hodince je čas na váš song na přání, tak mi pište do Messengeru Rock Rádia o vaši oblíbenou píseň. Nás už teďka poctí návštěvu Airburn, YouTube nebo Rybičky 48 a jejich zamilovaný Nešťastná.
0: Rock Radio.

Bryan Adams a jeho Run to You právě dohrává na Rock Rádiu. A jak jsem vám před chvílí avizovala, abyste si psali o písničku na přání, tak mi napsal Kuba. Ahoj Kájo, posloucháme vás s přítelkyní a já bych pro ní chtěl nějakou romantickou. Výběr nechám na tobě, díky moc. Tak Kubo, moc vás zdravím a takhle. Nechávat mi volnou ruku ve výběru romantiáren je nebezpečný. Takže jsem vybrala kapelu Bon Jovi a jejich velmi, ale velmi podceňovanou pecku Living in Sin. K tomu si dáme třeba Kissin' Dynamite nebo Panoptico, ale teďka. Pánové, chyťte své dámy, řekněte jim pár vlídných slov a užijte si Bon Jovi a jejich Living in Sin, pecka z roku 1988.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Tak to byly Four Non Blondes a jejich What's Up. Pokud vás přišla navštívit podzimní depka nebo máte v životě příliš stresu, tak se nebojte, protože studie dokázala, že kapela Linkin Park je kapelou, která vás má stresu zbavit. 57% lidí potvrdilo, že právě Linkin Park jim pomohli ve zvládání stresových situací nebo panických atak. Když se nad tím tak jako zamyslíte, tak to dává docela smysl. Takže já bych zavedla takový nový moto dne, tak to je puste si Linkin Park a buďte dobrý. Pokud se nacházíte v nějaký takový situaci, tak všechno bude zase dobrý. Nebojte se nic, je to jenom období. Do konce hodiny Twister Sister, Whitesnake a jich Is This Love, Elstorm nebo Doga, nejsi nevinná.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.

Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: počasí.
1: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se vyskytnou místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle. Nejvyšší teploty dneska až 15 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný odpoledne, moje milí, máme 13.59 a dnešním odpolednem vás provází Kája Klímová. V téhle hodince se podíváme do Kanady, takže pokud tušíte, tak tušíte správně. A taky se ohlédneme za koncertem Deep Purple. Máte se na co těšit, rockeři, tak se pojďme nezdržovat mými keci Ozzy Osbourne a jeho I Just Want You, Avenged Sevenfold, So Far Away nebo Judas Priest a jejich legendární United.

0: Tak to byly Bastard a jejich Řetězek, pecka z roku 2025. A když vám řeknu, že slyším kanadskou hymnu, vidím medvědy s flanelkou na sobě a k tomu jim hraju Nickelback, tak tušíte, že právě o téhle kapele bude řeč. Nickelback nám totiž přijdou na návštěvu do O2 arény. Je to tak, v rámci turné Everything Under the Sun přijdou 26. června roku 2027. Prodej lístku započne 16. října a já už pověřila úplně každýho, aby chytal lístky, protože jak mě dobře znáte, tak tohle mi nemůže uniknout. Takže se tam určitě uvidíme. Teď už ale Iné kafe, Def Leppard, Amaranth nebo Škorpíci.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Solová tvorba Gina Simonse právě dohrála na Rock Rádiu a je to jen pár dní, co k nám přijeli legendy v podání Deep Purple. Zahráli klasiky jako Smoke on the Water, ale taky klávesista Don Airey zahrál Vltavu od Bedřicha Smetany. Tohle nikdo nečekal, ale když jsem se na to koukala zpětně, tak jsem měla normálně slzy v očích, protože bych nikdy neřekla, že tohle se může stát. Pokud jste tam byli, tak mi určitě dejte vědět, jaký to bylo. Bohužel jsem u toho být nemohla, ale budu ráda, když mi dáte vědět, jak jste si to užili. Do konce hodiny Dr. Pepe, Except, Scab, anebo Guns N' Roses a jejich nejznámější písnička Sweet Child O' Mine, pecka z roku 1987 a alba Appetite for Destruction.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Rock Radio. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se vyskytnou místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle. Dneska nejvyšší teploty až 15 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Zdravíčko, moje milí, máme 14.59 a dneska s vámi za mikrofonem Kája Klímová. Doufám, že se všichni máte skvěle a teďka vám povím, co nás čeká týhletý hodince, protože je váš čas, přátelé. Čeká nás písnička na přání, takže mi pište do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song a ještě předtím si dáme třeba Paradise Lost, Nazareth a jejich Love Hurts, anebo Daniela Landu a jeho Muži z padáky, pecka z roku 1997.

právě nám na Rock Radio dojíždí Europe Ach The Final Countdown. Jak jsem vám před chvílí avizovala, abyste mi psali o písničku na přání, tak mi napsala Lucka. Ahojky Kájo, zdravím a prosím, zahraješ mi cokoliv od Dimitry nebo Olympic. Všem posluchačům, mě i tobě za krásný vysílání, děkuji. Tak Luci, samozřejmě, že zahraju, moc tě zdravím, vybrala jsem teda Olympic a jich Pálím tvář, taky nám zahraju Queens of the Stone Age nebo Vanastovky, ale teďka už legenda český scény Olympic a jejich Pálím tvář z roku 2020.

0: ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Jeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Metallica a jejich The Unforgiven 2. Pokud naše rádio nebo respektive naše víkendy posloucháte často a dlouho, tak víte, že právě od Metallica The Unforgiven 1 je nejoblíbenější písničkou našeho moderátora Martina Melichera a moje je zase The Unforgiven 3. Takže tu dvojku tady máme jako takovej ten zlatý střed, abychom se nehádali. Do konce hodiny Lucie Lynyrd, Skynyrd, Powerwolf nebo Queenie a jejich Radio Gaga, pecka z roku 1984.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Rock Radio. Jediný slušný rádio. Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio.

nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se vyskytnou místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle. Dneska nejvyšší teploty až 15 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Zdravíčko, moje milí, máme 16 hodin a za mikrofonem vás zdraví Kája Klímová. Formule 1 nám právě dojela a závod v Singapuru vyhrál jak jinak. Max Verstappen, i když v této sezóně ne jak jinak, ale vrátil se. Formule sice dojezdila, ale my tady na Rokrádu přidáváme. Podíváme se na kauzu Oasis a taky na naše narosky. Takže laďte dál, Rokrádio, čeká nás Alice Cooper, Alien and Form nebo Dimitri a jejich strážná věž.
0: Radio.

0: motivace Paula Stanleyho a jeho Live to Win. Prosím vás, mám tady takový demotivační update ohledně Oasis. Bráchové Gallagherovi vyprodali všech 42 koncertů a žádný další termín přidávat nebudou. Takže máme smůlu. A smůlu mají i ti, kteří čekali na ten kódík, který vás měl pustit na samotný prodej. A nepřišel jim. Stalo se tak tisícům fanoušků a nicméně těm, kterým kód přišel a mohli si koupit lístek, tak těmto vyvoleným můžeme jenom tiše závidět. Protože takhle, já nejsem nějaký extra velký fanoušek Oasis, ale jednou bych je taky chtěla vidět. Takže můžu taky jenom tiše závidět. Teď však updateu o Oasis zpátky k další muzice. Traktor, Papa Roach nebo Bon Jovi a jich Born to be my baby.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: Další rok je za náma a Rock Radio oslaví plnoletost. Osmnáctiny si zaslouží pořádný mejdan a tak se poprvé přesuneme z Plzně, jenom do větších prostor, konkrétně do Zlína, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datart. Zahrajou nám k tomu tři český kapely, který znáte z našeho vysílání. Jak už bývá tradicí, jména vám neodhalíme, ale když se pozorně zadíváte na grafiku na sociálních sítích, možná na ně přijdete sami. Nebude chybět ani hudební překvapení. Kalendáře Rock Radia sice oficiálně pokřtíme až na narozeninách a do prodeje půjdou 9. listopadu, ale pokud už se nemůžete dočkat, mrkněte na naše socky a taky do slušný party na rockovýradio.cz. Čeká tam na vás totiž překvapení. Dozvíte se, jaký rockový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili do kalendáře Slušnej rocker 2027. A navíc si ho budete moct ve slušný partě i předobjednat. A příští týden se můžete těšit na kalendář se slušnýma rockerkama. Lístky seženete na rockovýradio.cz s nákupem. Moc neváhejte, pokud chcete ušetřit. Aktuálně je pořídíte za 890 korun.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Do konce hodiny Motorband, AC/DC, Pain nebo Smash Mouth a jich All Star.

Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se vyskytnou místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle. Dneska je nejvyšší teploty až 15 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Zdravíčko moje milí, máme 5 hodin, 2 minuty k tomu a za mikrofonem vás zdraví kdo jiný než Kája Klímová. Jelikož za hodinu nám začne hodinka, jenom čistě podle vás, tak si pojďme dát takovou malinkou ochutnávku. Pište si o písničku na přání do Messengeru Rock Radia a já vám tam něco vyberu. Teď si dáme Incubus, Guano Apes nebo Vláďu Šafránka a jeho Vím, že ty víš, nádherná písnička z roku 2011.
0: Rock Radio.

0: Toto a jejich Afrika. Jak jsem vám před chvílí avizovala, abyste si psali o písničku na přání, tak mi napsal Mára. Ahoj Káji, prosím Aerosmith Sweet Emotion pro tebe do studia a pro moje dva anděly doma. Tak Máro, já tě moc zdravím a zdravím i tvé anděly. Samozřejmě Sweet Emotion tady už je nachystaný, zahrajou nám k tomu třeba například ještě Ministry nebo taky Alžu Brichta. Ale teďka už slíbená legenda jménem Aerosmith a jejich Sweet Emotion, pecka z roku 1975.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: legendární Linkin Park a jejich Somewhere I Belong ještě s Chesterem Bennington. No a milí rockeři, za pár minutek se nám spustí rok na přání, takže hodinka čistě podle vašeho gusta. Vy už si teď můžete začít psát o písně, který chcete, aby právě od čestí zahráli do messengeru našeho rock rádia. Dokonce hoďky Arakain, Masterplan nebo Nirvana a jejich Come As You Are.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: počasí.
1: Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se vyskytnou místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle. Dneska nejvyšší teploty až 15 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rok na psání.
1: Zdravíčko rockeři, rok na přání právě začíná a vy si pište do Messengeru Rock Radio o song, který si chcete nechat zahrát v tuhletu hodinu, protože tahle hodina je čistě podle vás. Odstartujeme si to legendárníma Kysákama a jejich Forever z roku 1989.

Legendární hlas Paula Stanleyho právě dojíždí na Rock Rádiu a mám tady první přání od tentokrát od Pavla. Ahoj, bylo by možné pro moji dcerku Elišku Melicharovou zahrát Hrobaře, prosím od premiér, dík. Tak já tě moc zdravím, Pavle, a hlavně Elišku, tak Eli, užij si to. Máňo.

Tak to byly The Darkness a jejich One Way Ticket. My nezastavujeme, jedeme dál. Další přání je od Anet. Ahojky, Kájo, můžu poprosit škvor do tmy, bylo by to pro mého přítele, tak já vás moc, Anet, zdravím. Mám je tady už škvory ready. Do tmy je písnička z roku 2023 a alba Sobě věrnej.

legendární Ozzy Osbourne a jeho Mama, I'm Coming Home. My pokračujeme dál v naší krasojízdě, napsal mi Martin. Zdravím, sedíme v hospodě, tak prosíme, alkohol, pivo dělá hezká těla. Dík, Kájo. Tak Martine, docela závidím to pivo, ale ať chutná. Tak prej, pivo dělá hezká těla a pod to se podepíšu.

Skorpíci právě dohráli na Rock Rádiu a my jsme se překlopili do druhé poloviny roku na přání. Napsal mi Matěj, ahoj Kájo, mohla bys pustit nějaký ty Nickelback, bylo by to pro všechny posluchače, díky moc. No, tak Matěj, moc tě zdravím a zdravím vás všechny posluchače, protože právě teď Nickelback a jejich Lullaby z roku 2011.

právě nám na Rock Radio dojíždí U2 a jich One. No a já se s vámi posledními dvěma vzkazy rozloučím. Napsal mi Aleš, zdarec, prosím, život je takový od tří sester pro nás domů a k tobě do studia. Tak jo, Aleš, život je takový, tady mám. A napsal mi ještě Pepa, poprosím takhle k večeru jakýkoliv Red Hot Chili Peppers. Tak mám to tady pro vás všechny připravený. Vy, moji milí, se mějte krásně. Bylo mi ctí s vámi zase hrát a příští víkend zdar.

Při neděli večer vás z Rock Rádia zdraví Kamil Dráb, přeju vám hezký závěr víkendu a aby byl ještě lepší, tak si ho pojďte užít se živou muzikou, protože tady máme 19. hodinu a samozřejmě rockovej živák, který dneska obstará Blaze Bailey a bude to jeho As Life As It Gets z roku 2004. Bailey měl v té době už za sebou působení u Iron Maiden a zároveň rozjetou vlastní kapelu, se kterou pokračoval v klasickém heavy metalu. Živej záznam nabízí především materiál z jeho solový tvorby a ukazuje, jakým směrem se jeho kariéra po odchodu od Maidenu vydala. Žádný návrat ke zvuku Iron Maiden se nekoná, spíš vlastní pojetí heavy metalu, který se postupně formovalo na prvních deskách jeho kapely. As Life As It Gets tak zachycuje Blaze Baileyho v období, kdy už byla jeho solová kariéra jasně oddělená od působení u Iron Maiden. Konec konců vy si to právě teď můžete na Rock Rádiu vychutnat. Takže nebudu to zdržovat a pojďme si dát 60 minutovku s Blazem Baileyem a jeho solovou tvorbou po odchodu z Iron Maiden. Tady ho máte.

resistance over here.

umělci už jsou v šatně a bedňáci sklízí pódium. Ale nebojte, další rokovej živák na vás čeká už příští neděli. První řada je vaše. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tedy dodržuju kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nežívám na porno jako někdo.
3: No dovolte.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil, vystoupil.
2: Nastoupil nebo vystoupil?
1: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy, kropil, kropil vlastním potem a hnojil vlastníma, Kamile, hnojivem. My před očima očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil, nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řekl za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
2: A že si to nastoupil, dovolil?
1: Nastoupil, dovolil. Očesal, naložil, odvezl, vykázal, debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.

salády koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šámazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
3: Jak žít? Tu už jednu holku máš, ne?
2: Cože?
3: No Alici, ne?
2: Jakou Alici?
3: No jakou Alici asi?
2: No to bych si přece... Ty myslíš Alici? No s tou jsme se rozešli, ne?
3: Nerozešli.
2: Když jste byli na tom nádraží, jste jim mávali, jste křičeli ahoj.
3: Já jenom za tetou do Německa.
4: A kámo, jsi úplně vyřízenej. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
2: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
3: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
1: Rock Radio. Konec legrace.

kde svůj klid, temný síl, nebudou mít o tebe zájem. Na konci vás.